0: Jedna žena.
1: Marinko, Marinko, ty idz ku nemu, nehaňm še. Však si ho da kedy chcela. Ach, ľudze, ku kajce pošla. A še mu na perši pritulila.
0: A frajír? Spritulenú starodávnu frajírku.

0: Muzikanti, a či zahrajte Gazdinej starobabsku?
1: Ticho sem du, ja sem stará, aby sem sa nezlámala.

vím, s tebou možná bloudím, možná marně sním, s tebou každý večer.